0: capitoli. Vech, vidi kashi an pechli vo formo.
1: Na modrem ne mislate slunce plane své láce k Morsku všemu od věku. Přemocnou vůní zesílená kane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boži bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je obytek

životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

Tuhle sestičku si zapamatujeme. Třeba jí zase postat. Ha, ha, pane profesore, tohle je

0: Echte Schiff!
1: Možda!
2: Jsem udobrně jak i větrný úraz! Nebo byl jsem snad obráčen!
0: Pleklo tvůj zakrvaven!